0: malíř,
1: topenář,
0: podlahář.
1: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
2: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
1: Více informací na rekbyty.cz.
2: Rekbyty, záruka kvality.
3: Express FM.
4: Hudba. Hudba. Na prvním místě.

0: vše, co potřebuji, za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x půl litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Express. Music first.

0: Express FM.
1: Express FM.
2: Ženou, prýhám hubu jí.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x půl litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Express FM.

0: Nezapomeňte ukázat svým maminkám, jak jedinečný a krásný je náš svět díky nim. V Lidlu od soboty najdete pestrobarevnou nabídku malých i velkých vázaných kytic různých druhů již od 59,90 a bonbonieru Mercy Finest Selection 400 gramů za 189,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Express. Music first. Express FM.

0: Nezapomeňte ukázat svým maminkám, jak jedinečný a krásný je náš svět díky nim. V Lidl od soboty najdete pestrobarevnou nabídku malých i velkých vázaných kytic různých druhů již od 59,90 a bonbonieru Mercy Finest Selection 400 gramů za 189,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Express FM.

Got a little bit of money coming my way. Express FM.

0: Tady se vám blíží zpátečka a další. A další. A další. A další. A další.
1: A dost. Převeďte si půjčky k nám do Komerční banky a můžete ušetřit. Více na kb.cz. Komerční banka.
2: Express. Music first.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se z výběhu fjordských koní.
2: Ráno začíná chladně, ale jak slunce vyskočí, šlápneme do sedla. Dneska zase vozíme děti. Dneska budou kolečka pro děti. Já říkám, z mého zbetu je svět větší. Tak nasedat! U nás v zooparku Zelčín vozíme děti pravidelně.
1: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
3: Express FM.
4: Hudba. Hudba. Na prvním místě.

7 minut po 10. hodině dopolední, posloucháte Express, Radek vám přeje parádní nedělní volný den, ať už ho budete trávit kdekoliv. Nezapomeňte si do svého dráťáku vzít náhradní baterky, abyste nepropásli jediný song, který vám dnes bude prostřednictvím Expressu hrát. Tohle byla Olivia Rodrigo, jejíž iniciály se dnes objeví na dresu barcelonského fotbalového velkoklubu, který je večer v 21 hodin přivítá v El Clasiku Real Madrid. Když jsme u fotbalu, dneska je mezinárodní den matek, ale taky podle mě den, na který nikdy český fotbal nezapomene, jako na svoji největší ostudu. Víc vám poskytnou internety, já se k tomu asi nebudu vracet, nechci si kazit hezkou neděli, alespoň její začátek. Mňau lau, spánok, tak zhůru a do tance, mládeži.

0: Tohle byla kolaborace mezi High Contrastem a Bohemetisem. Track nazvaný The Beat Don't Feel The Same jste poslouchali na Expressu. 11 minut po 10. hodině dopolední. Paramore, This Is Why. Taky Arlo Parks, Get Go, to vás čeká v zápětí za pár minutek. Taky se podíváme na první váš tip hudební na 602 604 903. No a pak si prozradíme, což je kromě dnu matek za den.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A trvanlivé mléko, 1 litr s apkou, pouze za 8,90. Albert. Dle srovnání 28.4.
2: Express. Music first.

Tohle byla Arlo Parks, Get Go. Zmínil jsem, že dnešní den 10. květen, neděle 10. květen je Mezinárodní den matek. Doufám, že už jste tu vaši obštěsnili, tu mojí matičku to teprve čeká, tedy telefonát od svého synáčka. Tak za chviličku. Kromě Mezinárodního dne matek si dneska přijdou na své taky milovníci, ne ústřic, jak se jmenují ty, co nejím, krevety, National Shrimp Day. Dejte si krevetu někde, nevím jak z čerstvosti, ale tak asi znáte svoje limity a oblíbené podniky. Pak tady máme vynikající den, tedy jeden z těch dnů, který se jmenuje Den bez bot. Pokud je tedy dnešní počasí dovolí, zajděte si někam bez bot, ale nepřeháníte to, ty stráně jsou ještě chladný. Dále tady máme den, který nebudou mít úplně rády hospodyňky a vůbec všichni, kdo sdílí jakoukoliv domácnost. Jedná se o Mezinárodní den uklízení bytu. Vůbec nevím, že takovýhle den se slaví, že? National Washington Day, to znamená, pokud je vyrážíte do DC, máte známý v DC, anebo tak nějak trošku tíhnete k hlavnímu městu Spojených států, i tenhle ten den můžete oslavit. Dneska na to máte skvělou příležitost. No, to je asi tak všechno, co se týká těch mezinárodních dnů, které stojí za to zmínit. No a nám se pomalu, ale jistě chystá do hry dvojice Babyface a Eric Clapton. Vynikající kytarista Eric Clapton vystoupil v týdnu v Praze po dlouhé době, oprášil svoji poštramocenou pověst z minula, zahrál fantasticky a tady je jeho připomínka velmi bohaté tvorby. Change the World, Babyface a Eric Clapton na Express FM. Tak hezký poslech.

Tohle byla ta model I Know, je 10:30 na Expressu, se za okamžik pustíme Lady Gaga a Dojčich, vynikající kousek Runaway, a ještě předtím vyrazíme za New Yorkskou trojicí, která už není to, co bývala, poněvadž Fun Loving Criminals, o kterých je řeč, změnili na nejvýznamnějším postu zpěváka. Kordyš zpěvák měl tak výrazný a charakteristický hlas, zkrátka dobře, pro mě už Fun Loving Criminals naživo nejsou to, co byli. Alespoň máme archivy a v těch můžeme zapátrat a vytáhnout starou dobrou New Yorkskou trojici. 16. v Ostravě, tenhle měsíc mimochodem, kdybyste na ně chtěli jít.

Dvě slavná jména, jedno v titulu a druhé na pozici autora. Titul Elizabeth Taylor a autorka je Taylor Swift. Dnešní den je významný i pro jednoho hudebníka. Nejenom pro jednoho, ale teď mám specificky na mysli Karla Hyda, což je jedna polovička legendární dvojice Underworld. Mimochodem, Underworld jsou na hudební scéně už příští rok, to bude 40 let, a příští rok dnešní oslavenec slaví kulatě, nebude mu 70, ten je neuvěřitelný. Mimochodem, letos budou na Szigetu v Budapešti. Underworld a Exile na Expressu právě teď. Open. Rider.

Když jsem před chvíličkou v souvislosti s Underworld zmínil Siget Festival, který se každý rok už asi čtvrtstoletí pořádá v Budapešti na ostrově Siget. To je vlastně ostrov Siget. Tak v rámci toho festivalu letos vystoupí třeba Bratři, česká parta oficiálně zaznamenaná mezi headlinery. A myslím si, že pokud letos vyrazíte na Siget, byť by to bylo poprvé nebo po několikáté, tak neprohloupíte, protože vzhledem k těm volbám, které proběhly nedávno parlamentním, bude letošní oslava svátku hudby, kterou každý rok Siget je několikanásobně veselější a bujarejší, tak bych si tipnul, já tam jedu z tohohle důvodu. Tady jsou domácí 20 Minutes, I Don't Mind na Express FM.

soul R&B v té nejvyšší kvalitě mixuje dohromady zpěvačka, která má na svém kontě díky tomuto skvělému umnému mixu několik hudebních ocenění. Nakonec, pokud jste byli v O2 Pražské aréně koncem letošního ledna, tak jste její hudbu museli parádně navnímat v rámci turné This Tour May Contain New Music, v rámci kterého dnes bude obšťastňovat svoje fanoušky v Kalifornii, konkrétně v San Francisku. My jsme teď v Praze, ale i v Brně, ale i v Plzni, nebo v Děčíně, nebo v Českých Budějovicích, zkrátka všude tam, kam dosáhne signál. Doufujeme, že čistý Express FM. Já jsem Radek, zdravím vás 6 minut po 11. hodině, před námi Danny L. Arl, Broken Flowers, ale ještě předtím Bleachers, You and Forever. Hezkou neděli.

0: Tohle je britský producent Danny L. Arl, Broken Flowers single, kterým vstoupil do velkého světa v roce 2013. Od té doby ušel spousty cesty, odehrál spousty desek a momentálně má venku novou desku, která se jmenuje Cerulean, na které mimochodem hostuje třeba M&EK a nebo hvězda největšího formátu, která štok spolupráce jenom potvrzuje moje slova o producentovi Danny L. Arlovi. Dua Lipa se účastní spolupráce na jeho nové desce. Za okamžik Avenir, Fade Out Lines a nebo domácí Mate 213 na Express FM.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Připrav se na Allegro Smart Weeks. Festival ultraslev až 50%. Už od pondělí objevuj na Allegro tisíce značkových produktů za výhodné ceny. A pokud ještě nemáš Allegro Smart, vyzkoušej si ho zdarma. Když něco, tak Allegro.
3: Nezapomeňte ukázat svým maminkám, jak jedinečný a krásný je náš svět díky nim. V Lidlu od soboty najdete pestrobarevnou nabídku malých i velkých vázaných kytic různých druhů již od 59,90 a bonbonieru Mercy Finest Selection 400 gramů za 189,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Fíha! V Majalandu otevřeli nové venkovní atrakce, tak se přileďte s dětmi pořádně vydovádět! V květnu je venku otevřeno každý víkend a taky o svátcích. A pozor, vyhrát můžete narozeninovou oslavu za 10 000. Více na majaland.cz.
5: Zbalte si kufry a těšte se. Air Canada se vrací s přímou linkou z Prahy do Toronta. Leďte bez mezipřistání a zažijte atmosféru města nebo pokračujte do více než 90 destinací v Severní Americe. Řekněte bonjour Montrealu, užijte si slunce v Miami, zábavu v Las Vegas nebo krásy dalších 85 míst. Špičkový servis a skvělá dobrodružství čekají. Rezervujte na aircanada.com nebo u své cestovní kanceláře. Nice Travels.
6: Music first. Express FM.

Venku krásných 17 stupňů, na Expressu krásný song Back in Your Head, nejenom tehle, ale i ty předtím a i ty, co budou následovat. Následovat budou i vaše hudební tipy, který sem chodí na 602-604-903. Jenom kdybyste se chtěli přidat i vy ostatní, proto jsem doplnil a znova připomenul to telefonní číslo, kam psát svoji muziku každý víkend na Expressu, ale vlastně nově i v pátek ve večerním driveu máte tu možnost. Tegan Sara, Back in Your Head vystřídá parta Hard Life, která vám připomene to, že je dneska Sunday, stejnojmenným trackem. Tady na 90,3 FM, kde je 11:30.

Tohle byly DMAs, My Baby's Place na Expressu, kde je těsně před 11:45. Pokud máte rádi tvorbu zpěvačky, producentky, režisérky, podcasterky, nevím, co ještě všechno, princes Nokia, tak budete potěšeni tím, že se zastaví u nás ve Stověžaté, konkrétně v Lucerna Music Baru, stane se tak 8. června. Tady máte připomínku její tvorby Drop Dead Gorgeous.

0: Express FM.
1: Yo.

0: A hlavní postavou tracku Feel This Way je producent a DJ z Manchesteru, který se říká Josh Baker. Doplnili ho Silva Bampa a Paige Cavell. Posloucháte Express FM, je 12.11. Za okamžik si pustíme Waffles, White Horses, taky Adele, její track KGB. A pak se podíváme na soundtrack k jedné z Brusu nové hře, která vyšla minulý týden na všech různých herních platformách a ten soundtrack nemá chybu. Pravděpodobně jako hra Vicemí sám ještě neviděl.
1: Nejlevnější kamna.cz. Teplo domova začíná dobrým výběrem. Pořiďte si včas kvalitní a levné vytápění pro dům, chalupu nebo chatu. Třeba oblíbené kamna a sporáky značky Pryty. Nyní se slevou 5% po zadání kódu KAMNA. Více na webu nejlevnějšíkamna.cz.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Actimel 8x100 gramů s apkou za 64,90. A řepkový olej Gustona 1 litr s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 28.4.
3: Co kdyby děti letos o prázdninách zažili opravdové dobrodružství? Tábory v zooparku Zelčín nabízejí koně, rafty, zábavu, výlety, trampolíny, poznání i nové kamarády. A vy budete mít týden klid? Pořád nic? Ještě jednou, tábory v zooparku Zelčín. Rodiče, mrkněte na zooparkzelčin.cz.
4: Express. Music first.
5: Express FM.

jsem se trošku splet Adele a Adélu. Tohle je ta druhá Adela, track KGB na Expressu 20 minut po poledni. Já jsem vám před chviličkou zmínil, že se podíváme na soundtrack, nebo že se podívám na soundtrack ke hře, která vyšla minulý týden, vlastně konce minulého týdne, 7. května. Jmenuje se Mixtape a podle všeho nás zavede do filmového světa Johna Hughese. John Hughes byl režisér, scénárista, příležitostný herec. Mezi ty jeho nejslavnější počiny bych asi zařadil, nebo bezesporu zařadil dvojici filmů Sám doma, jedničku, dvojku, ke kterým napsal scénář, tak je režíroval, dále tady mám, produkoval, pak tady máme Kudrnatou holku, Denis po strach ulice, Zázrak New Yorku, Flubber, Sám doma 3 a tak dále, takhle bych mohl pokračovat. Takže inspirace jasná, no a teď k tomu soundtracku, ten je, tam je taky jasná inspirace. Ten, kdo sestavoval, má skvělý smysl pro muziku. Ten tracklist obohacují jména jako Devo, The Cure, Joy Division, Jesus and Mary Chain, Lush, taky Portishead, Smashing Pumpkins, Iggy Pop, Roxy Music, Susie and the Banshees, David Gray a těch jmen tam je ještě celá řada. Takže pokud máte doma na čem hrát, tak teď už víte, co nově budete hrát. Mixtape se jmenuje ta hra. Tady jsou Smashing Pumpkins, jedni ze zmíněných.

Když jsem před chviličkou zmínil svět, herní svět, a to v souvislosti se soundtrackem, který obohacuje a doprovází novou hru Mixtape, tak ani tahle zpěvačka Norka Aurora nemá vůbec daleko k hernímu světu, protože jeden z jejich tracků, nazvaný A Place to Call Home, taky doplnil hru World of Warcraft. Tak to jenom na okraji, teď už Underwaters Wave to Anchor.

0: Nezapomeňte ukázat svým maminkám, jak jedinečný a krásný je náš svět díky nim. V Lidlu od soboty najdete pestrobarevnou nabídku malých i velkých vázaných kytic různých druhů již od 59,90 a bonbonieru Mercy Finest Selection 400 gramů za 189,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Hudba na prvním místě.
2: Express FM.

0: Novinka. Novinka. Express FM.
1: Joy Anonymous. Joy This One.

finish, we get to die.

Britská elektronika opět řádí, tady je další hit z dílny dvojice Joy Anonymous featuring Ezra Collective and Stas Joy This One. Doufám, že jste to taky užili a trošku vás to potom nedělním obědě povzbudilo, jak jinak. Před námi je Jason Status, Blossoms, This Moment, taky Sports, Drama King a nějaký ten váš další hudební tip na Expressu, kde 3/4 na 1.

0: Tohle je domácí kapela No Distance Paradise, která začínala na, jak legenda praví, na maturitních plesech a podívejte se, kam to dotáhli do playlistu Express FM. Vy jste je poslouchali v tracku Ghost těsně před 13. hodinou, čili máte-li nějakou kapelu, začínáte na maturitních plesech, tak vidíte, kde můžete skončit. Takže motivace jako hrom. Před námi je Sampa a vynikající kousek Spirit na 90,3.
1: So catch you.

Pokud mají stadionové koncerty své vládce, tak to jsou právě Muse. Single Be With You posloucháte na Expressu 7 minut po 13. Já jsem Radek a zdravím všechny posluchače, kteří si udělali čas na naší muziku. Budu s váma ještě dalších 60 minut a budu taky hrát vaše hudební tipy. Stále ještě je přijímám na telefonu 602 604 903. Tak si pospěšte. Tame Impala

0: nejlevnější kam na CZ. Teplo domova začíná dobrým výběrem. Pořiďte si včas kvalitní a levné vytápění pro dům, chalupu nebo chatu. Třeba oblíbené kamna a sporáky značky Pryty. Nyní se slevou 5% po zadání kódu kamna. Více na webu nejlevnějšíkamna.cz.
1: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Flora Margarín kilo za 89,90. Cartedor, smetanový desert, různé druhy 140 gramů za 15,90. A Linteo, toaletní papír, 30 rolí za 144,90. Až do 12. května. Kaufland.
2: Oknem fouká střecha, padá, kdo pak nám to praví?
3: Zedník,
4: malíř,
3: topenář,
4: podlahář.
3: Ale ne, na to všechno stačí Rekbity, rekonstrukce bytů.
5: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
3: Více informací na rekbity.cz.
5: Rekbity, záruka kvality.
6: Music. First.
7: Express FM.

Spolupráce mezi Calvinem Harrisem a zpěvačkou Dua Lipa přinesl tehle ten kousek, jmenuje se One Kiss. My teď zamizíme ovšem do roku 1990. V té době kapela Inexis vydává svoji sedmou řadovku, kterou pojmenovala římskou číslicí 10. Tím odkazovali, že v té době uplynulo 10 let, tedy v roce 1990, od vydání jejich debutu o 10 let dříve. Tak tohle je váš hudební typ právě ze zmíněné desky, jeden ze čtyřech singlů, který onu desku reprezentoval. Jmenuje se By My Side a vy ho posloucháte na Express FM.

Mexiku se díky tomu, že se tam bude odehrávat jako v jedné ze tří zemí letošní mistrovství světa ve fotbale, které začíná 11. června, tak Mexiko očekává asi pěkný šrubec. Důkazem budiž rozhodnutí tamní vlády o tom, že děti budou mít prázdniny už od 5. června, protože a zkrátka a dobře, má přijet strašně moc turistů a myslím si, že tak nějak jako vyhodnotili situaci jako zralou a pro tohle rozhodnutí. Myslím, že jim školáci teď děkují a spílají zároveň, protože mají o měsíc méně na přípravu, co se týká závěrečných zkoušek a tak dále a tak dále. No i to známe. Luke Kilowen a Dada Jones 96 na Express FM.

0: vše, co potřebuji, za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Tady se vám blíží splátečka a další.
2: A dost. Převeďte si půjčky k nám do Komerční banky a můžete ušetřit. Více na kb.cz. Komerční banka.
3: Nezapomeňte ukázat svým maminkám, jak jedinečný a krásný je náš svět díky nim. V Lidlu od soboty najdete pestrobarevnou nabídku malých i velkých vázaných kytic různých druhů již od 59,90 a bonbonieru Mercy Finest Selection 400 gramů za 189,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Express FM.
5: Hudba.

Dává velký smysl a přináší ovoce. Bjorka Rosale a jejich track Oral na Expressu končí ve 3/4, těsně před 2:45. Končí také vysílání, které se týkáme osoby. Já se objevím se příští týden ve stejný čas, tedy v sobotu i v neděli mezi 10:00 a 14:00 hodinou. Jako tradičně vás odkážu na náš web expressfm.cz, kvízy, kalendáře a různé připomínky, soutěže, ale taky odehraný playlist, v jakoukoliv dobu si ho budete přáti vyvolat. Co se týká náplně dnešního dne, Vašek vám za pár hodin představí 10 nejhranějších singlů, včetně toho nejhranějšího, taky vám pustí pěkně pohromadě 5 novinek a já vám pustím v 8 večer v tradiční čas tady na Expressu další porci lounge music pod názvem Sunday Night Cream. Loučí se Radek, krásnou neděli, ahoj.

0: Express Filmex.
1: Ona změnila svět hudby, on svět filmu. Popová superstar Billie Eilish a filmový velikán a technologický inovátor James Cameron spojili síly, aby posunuli koncertní záznam do zcela nové dimenze. Dokumentární film Billie Eilish Hit Me Hard and Soft – The Tour – Live in 3D přenese diváky do víru zpěvačky na posledního turné prostřednictvím imerzivního 3D zážitku. Film je záznamem několika koncertů v Manchesteru, které proběhly v červenci roku 2024 v Co-op Live Aréně, což je nový indoorový koncertní prostor s největší kapacitou ve Velké Británii. Záběry z pódia, natočené dosud nepoužívanou technologií, budou střídat prostřihy do útrob koncertní scény i zákulisí, ve kterých zpěvačka odhaluje, jak se během vystoupení cítí, nebo že má ruce poseté škrábanci od fanoušků.
2: We're using tech that's never been used before.
3: Can't wait. It's gonna be loud.
4: Duh.
2: You told me you carried a lot of pain with you throughout the tour.
3: Yes. Do you see the scrapes on my hands? That is from the fans.
4: Here I go.
1: Zmizení Josefa Mengeleho. To je intenzivní koprodukční psychologický thriller o pádu lidské zrůdy. Za dozvuků druhé světové války prchá osvětimský nacistický doktor za novým životem do Jižní Ameriky, kde je prizmatem svého syna konfrontován s minulostí. Z Buenos Aires napříč Brazílii až do Paraguaje konstruuje na ploše tří dekád vlastní zmizení, aby se vyhnul soudu. V režii ruského tvůrce Kirila Serebrenikova si titulní roli zahrál německý herec August Diehl.
5: Was für ein seltsamer Nachname. Mengele.
6: Möge unser Schlaf frei von nächtlichen Albträumen sein.
7: Josef Mengele! Ihr Krieg ist noch nicht vorbei!
0: Express Filmix.
8: Na Express FM.
9: Filmovou inspiraci vám přináší Filmex a Cinema City. Sponzor pozadu. Nech se vtáhnout do děje ve 2D, 3D, 4DX nebo IMAX. Zažij to v Cinema City. www.cinemacity.cz.
8: Express FM.

0: Nejlevnější kamna.cz. Teplo domova začíná dobrým výběrem. Pořiďte si včas kvalitní a levné vytápění pro dům, chalupu nebo chatu. Třeba oblíbené kamna a sporáky značky Pryty. Nyní se slevou 5% po zadání kódu kamna. Více na webu nejlevnějšíkamna.cz.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A trvanlivé mléko, 1 litr s apkou, pouze za 8,90. Albert. Dle srovnání 28.4.
2: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
3: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
2: A tak to bude drahé.
3: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
4: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Bohemilk Opočno smetana za 26,90. Lind čokoládové pralinky Lindor 200 gramů za 119,90 a Budweiser Budvar nebo Budvar 33 půl litru za 17,90. Až do 12. května. Kaufland.
5: Oknem fouká, střecha padá, kdo pak nám to praví?
6: Zedník, malíř, topenář, podlahář.
7: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
8: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
7: Více informací na rekbyty.cz.
8: Rekbyty, záruka kvality.
9: Express.

0: Nezapomeňte ukázat svým maminkám, jak jedinečný a krásný je náš svět díky nim. V Lidlu od soboty najdete pestrobarevnou nabídku malých i velkých vázaných kytic různých druhů již od 59,90 a bonbonieru Mercy Finest Selection 400 gramů za 189,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Připrav se na Allegro Smart Weeks. Festival ultraslev až 50%. Už od pondělí objevuj na Allegro tisíce značkových produktů za výhodné ceny. A pokud ještě nemáš Allegro Smart, pořiď si ho teď jen za polovinu. Když něco, tak Allegro.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x půl litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Music first. Express FM.

0: Nejlevnější kam na CZ. Teplo domova začíná dobrým výběrem. Pořiďte si včas kvalitní a levné vytápění pro dům, chalupu nebo chatu. Třeba oblíbené kamna a sporáky značky Pryty. Nyní se slevou 5% po zadání kódu KAMNA. Více na webu nejlevnějšíkamna.cz.
1: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Flora Margarín kilo za 89,90. Cartedor, smetanový desert, různé druhy 140 gramů za 15,90. A Linteo, toaletní papír, 30 rolí za 144,90. Až do 12. května. Kaufland.
2: Vydejte se na dalekou cestu do východní Asie, aniž byste opustili Prahu. Od 15. do 17. května vás přeneseme do světa barev, tradic a exotické atmosféry. Asijské dny v metropoli Zličín nabídnou bohatý program, živé show, tematické workshopy i thajské masáže. A k tomu šanci vyhrát exotický zájezd v hodnotě 50 000 korun od cestovní agentury Invia, telefon či dárkovou kartu za 5 000 korun. Více na metropole.cz.
3: Express FM.
4: Hudba. Hudba. Na prvním místě.

0: Květnové vydání hudebního časopisu Headliner právě přistálo ve vaší aplikaci. Ideál je tvrdý míček, velký rozhovor s Mardym o překvapivém albu Vypsané fixy a návrat legend Asian Dub Foundation. Headliner to je hudební časopis v apce, newsletter, podcasty a novinky denně na headliner.cz. Pro všechny a zdarma.
1: Nezapomeňte ukázat svým maminkám, jak jedinečný a krásný je náš svět díky nim. V Lidlu od soboty najdete pestrobarevnou nabídku malých i velkých vázaných kytic různých druhů již od 59,90 a bonbonieru Mercy Finest Selection 400 gramů za 189,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Hudba na prvním místě.
3: Express FM.

0: Nejlevnější kam.cz. Teplo domova začíná dobrým výběrem. Pořiďte si včas kvalitní a levné vytápění pro dům, chalupu nebo chatu. Třeba oblíbené kamna a sporáky značky Pryty. Nyní se slevou 5% po zadání kódu Kamna. Více na webu nejlevnějšíkamna.cz.
1: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Bohemilk Opočno Smetana za 26,90. Lind čokoládové pralinky Lindor 200 gramů za 119,90 a Budweiser Budvar nebo Budvar 33 půl litru za 17,90. Až do 12. května. Kaufland.
2: Oknem fouká, střecha padá, kdo pak nám to praví?
3: Zedník,
4: malíř,
3: topenář,
4: podlahář.
3: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
5: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
3: Více informací na rekbyty.cz.
5: Rekbyty, záruka kvality.
6: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se z ovčích pastvin.
7: Zelená tráva, to je to pravé pro nás. Bé. Lidi sem chodí krmit a já říkám, dejte mi tu trávu. Nejenom granulky, travička je fajn. Čím víc zelený trávy, tím víc úsměvů kolem nás. Ale granulky já taky ráda. Bé.
6: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
8: Express. Music first. Express FM.
9: Máte to rádi tvrdý?
10: Laďte každou středu Express Edge.
8: Express Edge.
10: Na Express FM.

0: Květnové vydání hudebního časopisu Headliner právě přistálo ve vaší aplikaci. Ideál je tvrdý míček, velký rozhovor s Mardym o překvapivém albu Vypsané fixy a návrat legend Asian Dub Foundation. Headliner to je hudební časopis v apce, newsletter, podcasty a novinky denně na headliner.cz. Pro všechny a zdarma.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 multipeku 6x5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí. Music.
2: First. Express FM.

0: Express Top. Express Top. To nejlepší z Express FM.
1: Končí druhá prodloužená víkendová jízda a my si ji vyšperkujeme konec konců jako každou neděli žebříčkem největších songů na tomto rádiu. Express Top bude doplněna tradiční přehlídkou novinek. A tady je ta první. Joy Anonymous a Ezra Collective si vybudovali přátelství a tvůrčí synergii díky uznávanému remixu skladby Life Goes On od Ezra Collective, která získala cenu Mercury Prize. Začátkem letošního roku našli čas na spolupráci ve studiu. Výsledkem byla skladba, která propojila DJ, kapelu a zpěvačku s jamajskými kořeny žijící v Londýně Stush. Skladba Joy, This One měla živý debut v Alexandra Palace během vystoupení Fred Againa, kde Joy Anonymous a Femi z Ezra Collective hráli hned po sobě. Odezva byla obrovská, což vedlo k urychlenému vydání songu a to během pouhých 48 hodin od tohoto vystoupení. No a toto je první novinka tohoto 19. týdne.
0: 10 nejhranějších singlů a 5 novinek.
2: Express Top.
0: Novinka.

see your hands in the air real quickly.

0: Izraelské trio Temper City od poloviny ledna pouštělo malé obláčky z natáčení klipu tohoto songu Self Aware. A vzhledem k tomu, že to byla prakticky velká neznámá a dost se spekulovalo, že jde o AI produkt, tak museli Temper City zveřejnit záznam rozhovoru z Izraele, které potvrzují jejich autenticitu. Self Aware je 10. nejhranější skladbou Express FM. Do novinek jsme vpustili brightonskou 4členou dívčí kapelu Lime Garden. Před 4 roky je magazín Enemy zařadil mezi stovku nejlepších umělců a i druhé album Maybe Not Tonight vyšlo začátkem dubna, ukázalo, že to nebyla náhoda. Cross My Heart je skladba, o níž frontmanka Chloe Howard řekla: rozchod není nikdy snadný, ale poté vždy zažívám ten první nával svobody. Toto jsou Lime Garden.
1: Express Top. Novinka.

John Walter Schuster, a.k.a. John Summit, je DJ, který v dubnově dal svoji druhou desku Control Escape. Hostuje tam jako hub, mezi nimiž nechybí Chainsmokers, Julia Church nebo Julia Wolf. Ta má svůj obří podíl na tomhle tanečním tracku s názvem With Me. Máme za sebou místo 9. a 3. novinkou je kapela, která nedávno zaparkovala svůj taxík před Radickou 10 a výtahem vyjeli do 3. patra.

0: kde sídlí Ano Express FM. To bylo, když měli v únoru svůj vyprodaný koncert v pražském Lucerna Music Baru Bridgetí Blossoms. Rozhovor s Veronikou Kolouškovou najdete na našem webu expressfm.cz. Skladba předchází sérii dalších singlů, které budou vydány tento rok, a do ní se promítá i reálná situace frontmana Toma Ogdena. Jak sám řekl, během každé hádky, ať už je velká nebo malá, vždycky nastane moment, kdy vás humor dokáže oba zcela ozbrojit a celou věc rozptýlit. Při této příležitosti jsem si myslel, že vtipkování o rozvodu by přesně tohle dokázalo. Jen jsem to úplně špatně načasoval. Místo toho to věci ještě zhoršilo. A ten okamžik byl nakonec zvěčněn v 3,5minutové skladbě Joke About Divorce.
1: Novinka Express Top.

0: Nejlevnější kam.cz. Teplo domova začíná dobrým výběrem. Pořiďte si včas kvalitní a levné vytápění pro dům, chalupu nebo chatu. Třeba oblíbené kamna a sporáky značky Pryty. Nyní se slevou 5% po zadání kódu kamna. Více na webu nejlevnějšíkamna.cz.
1: Nezapomeňte ukázat svým maminkám, jak jedinečný a krásný je náš svět díky nim. V Lidlu od soboty najdete pestrobarevnou nabídku malých i velkých vázaných kytic různých druhů již od 59,90 a bonbonieru Mercy Finest Selection 400 gramů za 189,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Připrav se na Allegro Smart Weeks. Festival Ultraslev až 50%. Už od pondělí objevuj na Allegro tisíce značkových produktů za výhodné ceny. A pokud ještě nemáš Allegro Smart, vyzkoušej si ho zdarma. Když něco, tak Allegro.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A trvanlivé mléko, 1 litr s apkou, pouze za 8,90. Albert. Dle srovnání 28.4.
4: Vydejte se na dalekou cestu do východní Asie, aniž byste opustili Prahu. Od 15. do 17. května vás přeneseme do světa barev, tradic a exotické atmosféry. Asijské dny v metropoli Zličín nabídnou bohatý program, živé show, tematické workshopy i thajské masáže. A k tomu šanci vyhrát exotický zájezd v hodnotě 50 000 korun od cestovní agentury Invia, telefon či dárkovou kartu za 5 000 korun. Více na metropole.cz.
5: Zbalte si kufry a těšte se. Air Canada se vrací s přímou linkou z Prahy do Toronta. Leďte bez mezipřistání a zažijte atmosféru města nebo pokračujte do více než 90 destinací v Severní Americe. Řekněte bonjour Montrealu, užijte si slunce v Miami, zábavu v Las Vegas nebo krásy dalších 85 míst. Špičkový servis a skvělá dobrodružství čekají. Rezervujte na aircanada.com nebo u své cestovní kanceláře. Nice Travels.
6: Express FM.
7: Hudba. Hudba. Na prvním místě.
6: Posloucháte Express Top.
7: To nejlepší z Express FM.
6: Číslo 8.

0: Australští DMAs mají 10 let společného hraní, ale ještě než se k němu dopracovali, tak Johnny a Matthew hráli asi 2 roky před vznikem sydneyovské alt country a bluegrassové kapele Little Bastard. Přičemž DMAs původně sloužil jako jakýsi vedlejší projekt, než se na to druhé začali soustředit naplno. Kapela původně vznikla pod názvem Dirty Mass, než ji zkrátila, a proto název obsahuje apostrof pro obchodníky s potravinami. Jejich My Baby's Place je na osmičce v Express Top. Předposlední novinka je od Jessie Ware, která měla na škole spolužáky Florence Welsh, Jakea Piniata a Felixe Whitea z Maccabees. Chvíli se věnovala sportovní žurnalistice a se svojí mámou má otevřený podcast Table Manners o rodině, jídle a umění dobrého starého povídání. No a ještě jedna zajímavost byla kolegyní Eriky Leonardové alias L.A. James, která napsala 50 odstínů šedi. Ale co nás zajímá nejvíc, je hudba. 17. dubna vydala 6. album Super Bloom a na něm je i Automatic. Zazní i v pražském Sasazu 12. listopadu. Tady je 4. novinka. Jessie Ware.
1: Express Top.
2: Novinka. Novinka.
3: Do you know what you've got? You've got a perfect woman. She treats you right. Keeps you satisfied. It's all

0: společně s nahrávkou Potential Sombr vydal i klip, o kterém řekl, že je jedním z nejlepších. Vizuální kontrolu si můžete provést sami na našem webu expressfm.cz. Sombr byl sedmým. Poslední novinka je od zpěváka žijícího ve Vermontu, na který se ve svých skladbách odkazuje. Je to pár let, co se tvrdě potýkal s obsedantně kompulzivní poruchou, doplněnou o deprese a tělesnou dysmorfickou poruchou, což je něco jako když se na sebe nemůžete ani podívat do zrcadla a připadáte si doslova hnusný. Nakonec utekl do Národního parku Joshua Tree a dal pak naradu a začal užívat léky, které mu dali možnost zase skládat hudbu. To, že o svých problémech mluvil, se zasloužil i o to, že starosta Vermontu Phil Scott vyhlásil čtvrtek 19. září dnem projektu Noah Kahan Busy Head Project. Proběhl i benefiční vyprodaný koncert. Noah Kahan pod medikací a dozorem producenta Arona Dessnera z The National natočil další album Great Divide a z něj si zahrajeme novinku nazvanou Doors.
1: Novinka Express Top. Express Top.

0: Pokud byste náhodou neslyšeli celou Express Stop a chtěli byste, a pak si ji můžete dát ještě jednou. K dispozici vám bude v úterním večerním vysílání Express FM. Toto byla pátá novinka, no a Ken a jeho skladba Doors. Teď je tu šesté místo, kde je Arlo Parks. Tato londýnská zpěvačka měla raketový hudební start. Její debutové studiové album Collapsed in Sunbeams se v roce 2021 setkalo s velkým ohlasem kritiky a umístilo se na třetím místě v britské hitparádě Alp. Vyneslo jí nominace na album roku, nejlepšího nového umělce a nejlepší britskou solovou umělkyni na Brit Awards. Album v roce 2021 získalo cenu Mercury Prize za nejlepší album. 3. dubna vydala svoji třetí desku a tady je song Get Go. Toto je Arlo Parks.
1: Express Top.
2: Číslo 6.

Archives je zpěvačka, která měla štěstí na nevlastního tátu. Ten totiž měl v rodném Bradfordu svoje rádio a doma nahrávací studio. A když jí bylo 12, tak ji naučil s Logic Pro a bylo téměř na hudební kariéru zaděláno. Chodila zpívat do kostelního sboru, do toho fotila a natáčela filmy a k ním dělala muziku, až posléze zjistila, že vlastně dělá jungle. Svoje první taneční věci vydávala pod jménem Indigo D, ale chtěla víc a tak se na brigádě v KFC vydělala peníze na přestěhování se do Londýna. Dnes má single Danger, který by se měl objevit na jejím novém albu, zatím víc nevíme. Nia Archives byla pátá v Express Top. O jednu příčku je na tom lépe Olivia Rodrigo, která 12. června vydá svoji třetí desku You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. A tady je pilotní single Drop Dead. I know.

0: po tomhle songu musíte mít neodbytný pocit, že život je fajn, barevný a vy jste šik. Ďábel nosí Pradu 2 má svůj soundtrack, který je na Express FM už na pomyslné bedně. Třetí místo mají Lady Gaga, která si ve filmu taktéž zahrála, a Doechii, zpěvačka z Floridy, co se tak ráda kamarádí s aligátory. Na druhém místě je kapela, která se před časem kvůli domácímu násilí zbavila frontmana Toma Meaghna a jeho pozici obsadil Sergio Pizzorno. Kasabian ladí formu na festivalovou sezónu, kde se jistě objeví víc skladeb z jejich červnového alba Act 3 a Great Pretender na něm také najdete.
1: Express Top číslo 2.

0: posloucháte Express Stop. Express Stop.
1: Rekapitulace. Novinka číslo 1. Joy Anonymous, Ezra Collective a Stush. Joy This One. Lime Garden, Cross My Heart, novinka číslo 2. Blossoms, Joke About Divorce, to je novinka číslo 3. Mezi novinkami je i Jessie Ware a Automatic. A poslední novinkou je Noah Kahan, Doors. Aktuální 10. místo mají Tampa City, Self Aware. 9. John Summit a Julia Wolf, With Me. Osm, DMAs, My Baby's Place. Potential, to je Somber a místo 7. Šestku má Arlo Parks, Get Go. Na 5. místě je Nia Archives, Danger.

0: Runaway. To jsou Lady Gaga a Doechii a místo třetí. A na dvojice jsou Kasabian, Great Pretender.
1: Express Top. Top.
0: Dospěli jsme k samotnému závěru naší hitparády složené z nejhranějších skladeb Express FM. A tady je trio z Londýna Jungle, které 13. srpna pošle mezi své fanoušky páté album pojmenované Sunshine. Jako první skladbu, potvrzující skvělou formu této formace, ohlašujeme jako naši Express Top. A tady jsou Jungle a Carry On.
2: Toto je nejhranější

0: Je tu další květnová neděle a s ní zdravím vás, ano, další Trendy Express. Nezapomeňte, dneska jeden matek. Pokud jste teda zapomněli, jo, on už je večer, tak rychle ještě SMSku nebo zavolejte a potom se vraťte zpátky k poslechu trendu. Dneska se podíváme na trend na domácím knižním trhu. Tančící dům letos slaví 30 let, tak se podíváme, co si připravil pro vás, pro posluchače Expressu. No a pejskové se koušou, no já vím, pejskové, ale taky fandí fotbalu. Více si prozradíme už za malou chvilku. Ladíte Express FM.
1: Trendy Express. Ovšem, co je trendy?

0: Nezadržitelně se nám blíží další sportovní svátky. Mistrovství světa v hokeji a mistrovství světa ve fotbale. Takže se připravte na další vlnu reklam a partnerství, které tak jako pomalu už se na nás začínají valit. Reklamy a partnerství touhle dobou bývají o vášni, touze, energii a vítězství. To, o čem je sport. Adidas šel na to trošku jinak, přes roztomilost. A vlastně taky rodinu. Představil totiž fotbalové dresy pro mistrovství světa ve fotbale, které jsou navržené speciálně pro psy, jako fandí celá rodina. Jediná smůla je trošku v tom, že nefandí úplně všechny národy, které obleknou dresy se třemi pruhy. Pejskové mohou fandit pouze 4 týmům v těch domácích dresech, a to Mexiku, Kolumbii, Argentíně a Japonsku. Ale kdo ví, třeba je to jenom taková první vlaštovka a další psí dresy pro další země budou následovat. Trošku mě překvapilo, že domácí německá repre nedostane psí dres, ale co už, do prodeje šly dresy 1. května a tak se poraďte i se svým raťafáčkem, jestli chce být na MS ve fotbale takhle jako připravený, ready v dresu, třeba Mexika.
1: Trendy Express na Express FM.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x půl litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Oknem fouká střecha, padá, kdo pak nám to praví?
2: Zedník, malíř, topenář, podlahář. Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
3: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
2: Více informací na rekbyty.cz.
3: Rekbyty, záruka kvality.
4: Express. Music first. Express FM.

Jedna z nejvýraznějších budov moderní architektury v Praze je jednoznačně tančící dům. Ten navrhli Frank Gehry a Vladomil Lunič. Stavba nahradila zničený dům na Pražském nábřeží. Otevřena byla v červnu 1996 a to znamená, že letos slaví 30 let. K oslavám patří i výstava plná archivních dokumentů, fotografií, modelů, videa i původního vybavení z 90. let. Expozice představí nově dohledané a dosud nikdy nezveřejněné fotografie ze stavby i rozsáhlou fotodokumentaci proměn domu za 30 let jeho existence. Tančící dům byl slavnostně otevřen 20. června 1996. Návštěvníci tak uvidí videa mapující historii místa na nároží Jiráskova náměstí a Rašínova nábřeží, včetně historických fotografií až z roku 1860. Jednou z největších zajímavostí bude mimořádné zpřístupnění technických prostor tančícího domu, včetně pohledu do vnitrobloku. Expozice představí také artefakty spojené s architekturou a interiéry. K vidění budou například originální skleněné stoly architektky Evy Jiřičné, původní dveře, osvětlení i kancelářský nábytek z 90. let. Zvláštní část výstavy se zaměří na samotné architekty. Návštěvníci uvidí jejich osobní předměty, originální stavební dokumentaci i dobový tisk, který mapuje vznik této stavby. Výjimečným exponátem bude také model tančícího domu od Franka Gehryho a Vlada Miluniče zapůjčený z Národní galerie Praha. K výročí vznikl také úplně nový detailní model domu v měřítku 1:18, který je vysoký přes 2 metry. Výstava potrvá až do 18. října a kromě výstavy je připravovaná také monografie, která vypráví příběh této ikonické stavby, původně nazývané Ginger a Fred. Trendy Express. Ovšem, co je trendy?

0: Oblíbený zelený zlobr Shrek letos oslaví 25. výročí. A pokud si pamatujete, když šel do kin, pravděpodobně, jako já, už máte nějaký ty šediny. Proto jsou taky v DreamWorks lehce naštvaní, že museli to páté pokračování posunout až na příští rok, protože určitě chtěli mít, že jo, pátý díl, 25. výročí, jak by to hezky si sedlo, no. Ale i tak fanoušci dostanou dárky, můžeme být v klidu. V některých zemích se během května Shrek dokonce vrátí i do kin. U nás nevím, nepodařilo se mi zjistit, že by byl nějaký návrat. Do svého obýváku si ale můžete tohodle toho zlobra, oslíka a navíc i kocoura v botách vystavit jako stavebnici Lego. Tihleti tři kamarádi tam stojí u vstupu do bažiny, tam nechybí taková ta cedule, pozor zlobr. Jsou tu i další odkazy na tuhletu filmovou sérii. Slunečnice, modrá kytka s červenými trny i cibule, protože jak všichni víme, zlobři jsou jako cibule. Ne, protože tak smrdí, ale protože mají vrstvy. Do českého obchodu dorazí stavebnice 1. června. No a pokud patříte mezi sběratele Brickheads, tak i tady se zlobr dočká svojí stavebnice, ale zatímco u té větší sošky máte kocoura v botách jako roztomilou minifigurku a myslím si, že už jenom ta minifigurka stojí za to, tak v Brickheads dostanete Shreka, oslíka a perníčka.
1: Trendy Express na Express FM.

0: Express. Trendy Express.
1: V posledních letech v Česku roste trh s použitými knihami. A tento trend bude ještě pokračovat, aspoň si to myslí prodejci secondhandových knih. Čtenáři totiž jednak šetří, ale také více myslí ekologicky. Čtenáři pořizují knihy z druhé ruky jak v kamenných antikvariátech, tak na těch internetových. Prodejci, kteří se specializují na použité knihy, už dnes nenabízejí jenom starší nebo vzácné tituly. Většinu prodejů tvoří knihy vydané v posledních letech. V České republice se ročně vydá přibližně 12 až 14,5 tisíce nových knižních titulů. Česko se tak dlouhodobě řadí mezi země s jedním z nejhustších nakladatelských trhů na obyvatele, přičemž průměrný náklad jednoho titulu se pohybuje kolem 2000 kusů. To také znamená, že v českých knihovnách leží ohromné množství titulů, kterých se lidé chtějí zbavit a uvolnit místo novým knihám. Nové knihy většinou stojí třeba okolo 400 korun. Ty použité se průměrně pohybují kolem částky 120 až 200 korun. Jsme tedy na minimálně poloviční ceně, ale většinou jsou ještě levnější. Firmě Knihobot, která v tuzemsku na trhu s knihami z druhé ruky suverénně vede, se v Česku loni podařilo poslat do oběhu 2,7 milionu knih a její tržby činily 863 milionů korun. Trh s knihami z druhé ruky by mohl pomoci celému biznisu. Zvyšuje totiž frekvenci nákupů. Knihy se zkrátka víc točí. Lidé víc nakupují nové i použité knihy a s tím se točí i celý biznis. No a více o tomto trendu se dočtete na seznam.zprávy.cz právě v sekci Biznis.
0: Trendy Express. Ovšem, co je trendy?

0: Jednou z nejdiskutovanějších her poslední doby je určitě The Blood of Dawn Walker. Stojí za ním polské studio Rebel Wolves, které je složeno z bývalých vývojářů Zaklínače trojky. Jejich připravované akční RPG vypadá jako poslední dobrodružství Geralta z Rivie a má taky podobný soundtrack. Snad bude i podobně skvělé. Co už o hře víme? Vývojáři na nedávné prezentaci ukázali záběry z PC verze a také příběhový trailer. Na jehož konci bylo i datum vydání. The Blood of Dawn Walker vyjde už 3. září. A to na PC, PlayStation 5 a Xbox Series XS. A to s českými titulky. Základní verze bude stát 70 euro, potom je tu ještě Eclipse Edition s digitálním přehledem světa, soundtrackem, artbookem a komiksem za 80 euro. V obchodech pak bude k mání také fyzická Day One edice, ta bude i se steelbookem a mapou údolí Sangora. No a potom nebude chybět sběratelská edice za 200 euro s figurkou, přehledem herního světa ve fyzické podobě a fyzickou mapou. No a plus dostanete kód k aktivaci Eclipse Edition. No a o čem tahle ta hra je? Hra nás zavede do Evropy 14. století. Region zužují krvavé konflikty. No a kdo přežije válku, pro toho si přijde mor. No a nebo taky upíři, kteří tyhle ty chvíle slabosti a chaosu potřebují a využívají příležitosti, vycházejí ze stínu a berou si svobodu a s ní spojenou moc, která jim po staletí byla upírána. Hlavní hrdina se jmenuje Cohen, ten disponuje nadpřirozenými schopnostmi, těch samozřejmě využívá při průzkumu i v boji, může se teleportovat přes překážky, může šplhat po stěnách, umí se dokonce proměnit ve vlka pro rychlejší pohyb. V soubojích pak přicházejí ke slovu efektní komba, odrážení útoků pomocí drápů nebo rychlé přesuny za záda nepřátel. Nové záběry představily také rozsáhlý otevřený svět plný vedlejších aktivit i hlavních úkolů. Mapa sice na první pohled nepůsobí nějakým okázalým gigantickým dojmem, ale ta velikost a množství obsahu naznačují, že o zábavu rozhodně nebude nouze. Inspiraci designéři brali také v majestátních polských horách. Zajímavým prvkem je práce s plynutím času. Ta má ovlivnit průběh hry a rozhodování hráče. Zřejmě má jít také o prvek, který má vést hráče k opakovanému hraní, abychom se rozhodli v příštím saveu jinak než v tom předešlém. Jestli to tak ale bude, to ukáže čas. Mrk, mrk. No a tím končí dnešní trendy tímhletím lákáním na novou videohru. Mějte krásný zbytek víkendu, samozřejmě vás i tentokrát zvu na náš web expressfm.cz. Mrkněte na homepage, tam najdete například odehraný playlist, také Express Top, ať víte, kdo je u nás nejhranější, a zavítejte i do sekce podcast, kde samozřejmě najdete i pořad trendy. Mějte se fajn a buďte trendy.
1: Trendy Express na Express FM.

don't fucking tell me what to do.

0: Novinka. Novinka. Express FM.
1: Jesse Ware, Automatic.

0: Nezapomeňte ukázat svým maminkám, jak jedinečný a krásný je náš svět díky nim. V Lidlu od soboty najdete pestrobarevnou nabídku malých i velkých vázaných kytic různých druhů již od 59,90 a bonbonieru Mercy Finest Selection 400 gramů za 189,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Hudba na prvním místě.

this guy. Swing it in.

0: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Actimel 8x100 gramů s apkou za 64,90 a řepkový olej Gustona 1 litr s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 28.4.
1: Express FM.
2: Hudba. Hudba. Na prvním místě.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x 0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Hudba na prvním místě.

0: opraví.
1: Zedník.
2: Malíř.
1: Topenář.
2: Podlahář.
1: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty. Rekonstrukce bytů.
3: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
1: Více informací na rekbyty.cz.
3: Rekbyty, záruka kvality.
4: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, CZ.
5: Express FM.
6: Hudba. Hudba. Na prvním místě.
7: Máte to rádi tvrdý?
6: Lačte každou středu Express Edge.
5: Express Edge.
6: Na Express FM.

0: ratatatararata, trička ratatatararata, potisk trička, byla bel, CZ.
1: Hudba na prvním místě.
2: Express FM.

0: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz.
1: Express FM.
2: Hudba. Hudba. Na prvním místě.
1: Tohle je Express FM. Express FM.

0: vám to praví
1: zedník,
2: malíř,
1: topenář,
2: podlahář.
1: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
3: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
1: Více informací na rekbyty.cz.
3: Rekbyty, záruka kvality.
4: Páchnoucí klimatizace po zimě?
5: V autě 40 stupňů?
4: To nechcete.
5: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
4: Jsme tu pro vás.
5: Klima Express.
4: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
5: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
4: Skočte si nakoupit.
5: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
4: Objednejte se na
5: klimaexpress.cz.
6: Express. Music first. Express FM.